0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě potvou teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňá, no. A on povídal, budu točit, a neřekl Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahral bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. A... Já pás ovce. Já pán, vy jste mě podfouk, pane režisére. Teď tohle je druhý podfouk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, pač my jsme spolužáci, to nevíte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to jamu. Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění. Ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu, že jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium, jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přespolní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývali 3/4 hodinový hotel, půl hodinový. Tak pomalinku, až by si to odvykli ty lidi bývali. No a teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli. Teď to bylo. Já musím jen kvůli svíženě, Olinko, tady všichni chlastají, já piju limonádu. Ale ono to přijde na stejno, pač tady mám dalekových kamarádů a sestřenice a u nich normálně bouří burčák. Já se všema líbal, tak to je, kdybych vypil 4 litry. No, na tom. No, ale jsme tady prostě na mysliveckým bále. Možná to vypadá, že já sem nepatřím, ale já sem patřím. U nás byly panské lesy, ale dámy tam směly taky, samozřejmě. A tak jako jsou loví beze zbraní, já jsem čekal, kdy nás pozvou, až my jsme lovili beze zbraní. My jsme utloukli klackama vždycky. Jedinej, a nechali jsme toho potom, strýc Johan, ten si svý vlastní koule dělal sám. Ten byl šestný, podle čeho, podle jakého mustru to dělal, to nevím, ale byli strašně šišatý. Takže jemu říkali Johan Periskop, protože on tady vystřelil a tamhle spadla veverka. To jsme se teď strašně smáli Sovákovi, nikdo nakecal, že na Slovensku se veverka řekne drevokocůr. A on furt drevokocůr a oni pak, a čo to je drevokocůr, páno, vám to mám Slovákům vysvětlovat, to je přece po vašem veverka, paní, u nás je to veveruška. No on byl strašný postrach. On prostě bouch a teď to lítalo, takže on zvěř nepřines nikdy, ale přines třeba borůvky, baba tam zbyla borůvky a lekla se střílí, Johan utekla, tam on borůvky. Deku přines jednou, jak tam nějací milenci utíkali, nechali tam deku, on nosil věci z lesa. Jednou se manželka vrátila a on měl doma nějakou babu a on povídal, já ji tam našel. No to je, no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Takže vy máte mobilní telefon. Teď demonstrujte, co jste se za ty dva roky naučil. Čím začnete?
2: Vydáme mobil.
1: Ne. Ne, neříká se vyndáme mobil, nýbrž uchopíme přístroj.
2: Dobře, tak uchopíme přístroj.
1: Tak, no, uchopíme, ale jemně, nemačkáme to v té tlapě jak housku se salámem, jo? Citlivý přístroj, digitální, plný senzorů, jo? Co dál?
2: Zapneme ho.
1: Zapnout si můžete kalhoty. Kdežto mobilní přístroj, co aktivujeme? Jak?
2: Zmášneme čudlík.
1: Ne, čudlík, jaký čudlík? Stiskneme tlačítko on.
2: Jo, on?
1: Co on, vy? Vy jste on.
2: Jo, aha.
1: No, aha.
2: Jo, aha. Zmáčkneme tlačítko.
1: Ale co vy, nemačkejte nic, nevíte, co budete? Budete volat, přijímat hovor, nebuďte zbrkli. Řiďte se pokyny, které máte na tom displeji. Vy to tady máte jak pro blbý, tak no. Přečtěte nahlas, co tam píšou.
2: Menu.
1: Ne, menu. Menu.
2: Ne, menu.
1: Menu. Ne, menu, menu. Nejste v restauraci, Černochu. Jste v hlavní nabídce. Přestaňte myslet na ty vaše jitrnice se zelím a vybírejte z hlavní nabídky.
2: No. Dvojitou svíčkovou. A knedlíky navíc.
1: Ale houby.
2: Jo, houby a knedlíky navíc.
1: Ale žádný knedlíky navíc. Jste v hlavní nabídce. Zapomeňte na to žrádlo. Čem, Karle, podnikáte?
2: Agenturní činnost, galerie a thajská restaurace.
1: No, restaurace. Dobře, takže banální příklad. Chcete z velkoskladu objednat 50 lahví koňaku? Pojďme si to zkusit, to bude nejlepší.
2: Jo.
1: Já jsem velkosklad a vy mě teď voláte. Já mám číslo 0602 29 0033, volejte.
2: Já bych potřeboval papír a tušku, abych si to zaznamenal.
1: Čemu papír? Jaký papír? Když ten mobil má 70 pamětí.
2: 70 pamětí?
1: No, ještě 100 taky mají. Ten myslí za vás, truhliku.
2: Jo.
1: To je jako kdybyste měl Rolls Royce a nechal se táhnout párem volů pro Krista pána.
2: 70 pamětí, no, sakrál, já nevím, co mám zmáčknout.
1: Co byste mačkal? Co furt byste mačkal? Co to je za mání mačka? Dívejte se na mě. Vysvětlu pro retardovaného podnikatele. Tak tady mám tlačítko menu. Stisknu, objeví se. Rozsvítí se displej menu. Jsem v hlavní nabídce, vybírám. Ping, ping, ping, víte, to je jednoduchý. Tady vložit. Co vložím? Velkosklad. V, to zakodu do paměti. Ping, ping, mám to tam, volám. To je jednoduchý jak facka.
2: A komu jako?
1: Tak v obráceně. Tak teď jsem jako já, Černoch, vy jste velkosklad. Řekněte mi to vaše číslo, aby vám to zvonilo teď.
2: Já ho nevím.
1: Vaše osobní číslo, aby to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
2: No já...
1: Co nevíte?
2: Já ho nevím, nevím, jestli jsem Černoch nebo velkosklad, nebo Černoch ve velkoskladu. Já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
1: Já jsem teď jako Černoch a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černoch volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť do velkoskladu. Ping, ping, ping, ping, ping, to je tak odporně jednoduchý a změna. Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopa, přicházím. Halo, slyšíte mě, velkosklade.
2: Tomu chybí.
1: Velkosklade, slyšíte mě.
2: Herko, co tak hulákáte, já vás slyším.
1: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti. To ten telefonek takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu. Zvednu to.
2: No, takhle, já to nemá sluchátko, ale.
1: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu. Zvedně, ježišmarja.
2: Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
1: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil ty prsty svoje od takovýhle
2: Hrgově jelita. Dělá špatně.
1: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi. Vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem. Tam by vám to šlo.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Poslechněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
2: No.
1: Tedy jak sázíte? Aha. Jistě máte na to svou určitou metodu,
2: no, ne? No to dá rozum, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
1: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je to pravda?
2: Jo, ale musí se opatrně, víte?
1: Jo, jo.
2: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
1: Jo.
2: Srážky, jo?
1: Ano, ano.
2: Tak jsem vsadil horskou službu.
1: Jo?
2: No jo, ale nevyšla. Poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
1: Podívejme. No a jak to děláte jinak podle snu?
2: No tak koukněte. Posaďte se u nás. Přijměte místo. Tak koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
1: Jo, jo, jo.
2: Tak to je 2,40.
1: Aha.
2: Turistika.
1: Aha.
2: Nebo 34. To jsou skoky do vody.
1: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
2: Prosím.
1: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
2: Aha. Tak to je česká házená.
1: Čili 4, jo? No. Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
2: Tak to je spirální.
1: Stojím frontu na brambory.
2: Košíková.
1: Kluk dostal 5 z počtu.
2: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám o ženě a od chýni, jo?
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Tak to jsou saně.
1: Podívejte se,
2: no.
1: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
2: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátký vzdálenosti.
1: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohlejte.
2: Já hledím. No, tam.
1: Nebo co, když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
2: Aha, tak to je plachtění. No. A když vám na něco přijdou, parašutismus.
1: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
2: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
1: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál. Teď 40 000.
2: Ježišmarja, jak je 40 000, pane? To jsem se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
1: Co?
2: No.
1: 40 korun?
2: No jo.
1: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
2: No pravda.
1: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmíň.
2: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.

0: 100 let. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To nebyl šťastný nápad. Takovýhle nástroj. Do tramvaje jsem se s tím nevešel. Do autobusu jsem nastoupil předníma dveřma, takže autobusák mě vyzval a musel jsem zase vystoupit, respektive autobus opustit. Navíc venku je příšerný liák.
2: Je dobrý večer, já jsem moc ráda, že jste přišel.
1: No.
2: Mohu vám si čím pomoci?
1: Já taky, Marie. Dobrý večer, děkuju. Kdybyste tam nahoru, prosím vás, někam umístila ten stojan, to je důležité, tam jsou noty. A mě pomohla do ringu. Kdybyste to tak zvíhla. Děkuju. Liák, příšerná věc. Ano, já to jsem teda nečekal. A víte, ta váha. Tady dole, vidíte to tam? Tam by měla být někde vasakapka. Teče to? Ono to nevypadá esteticky. Aby jsme se nedočkali, já to vyliju celý, co? Cože?
2: Chápu, že venku prší, ale proč sem tu tuhu vlečete?
1: Proč? Já tady mám koncert. S orchestrem.

0: tady máte koncert, tak snad na to musíte umět, ne?
1: No, moment, koncert tu mám. Ale já jsem to ještě nikdy neskoušel, takže nevím, no třeba není umím hrát.
0: Jo, tak.
1: Třeba trochu, jo, trochu, ne, ale...
0: Jo, mějte jasný. Vy to budete hrát na playback, že jo? Jinak byste tak klidný...
1: No, ne, moment, playback ne, já playback nesnáším, na playback jsem alergický, navíc je tady živé publiku, takže hraju živě, aby umělecký dojem byl maximální.
0: Tohle je ovšem odvaha, jenže já jsem se těšila, že si s vámi zaspívám.
1: Ale já mám něco daleko lepšího, podívejte se, co to je?
0: Harfa.
1: Jak se to jmenuje? Co? Harfa.
0: Co má být docela hezká dekorace pro váš koncert.
1: Opak je pravdou, na tu harfu totiž, Marie, budete hrát vy.
0: No to ne.
1: Ale budete,
0: já
1: no
0: jsem to, na to když... nikdy nehrál, ale prosím vás, já na to neumím hrát.
1: Ale no když jsem to řekl, tak je to rozhodnutí. Co? Vy jste na harfu ještě nikdy nehrála, já jsem nehrál na tubu. Těžký rozhodnout, kdo z nás dvou je na tom líp. V každém případě to chce odvahu. Sedněte si za harfu. Malá instruktář, nic na tom není. Elegance je základ harfové hry. Já na vás tu harfu navalím. Tady máte sadu pedálu. Je to prakticky jako v autě, jenže je to skuplovaný, zdvojený. Pedál, plyn, brzda, spojka, akcelerátor a posilovač. Důležitá je technika. Tady jde o to, aby ten prstoklad byl elegantní. Takhle. Tak. Jako když někoho šacujete.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tady erotický salon Moula.
2: Dobrý den.
1: Poprvé.
2: To bude trošku delší rozmluva, koukám, asi malinko delší. Tady je prosím bilety našich služeb, co byste měl prosím zájem.
1: Za 10 minut jede vlak, tak já bych něco...
2: Tak nějakou rychlovečku, ano, něco rychlého, aby to bylo. Zavoláme Mirečku.
1: No hlavně prosím vás, je to diskrétní.
2: Samozřejmě, pane doktore.
1: A co to poznal?
2: Pan doktor Chvojka, já vás znám.
3: Ježišmarja, vy jste byl včera v televizi, v aréně.
2: No jistě, to známe. No ale i čistě diskrétnost.
3: Diskrétnost zaručené, pane Chvojka, zaručená jistě. Takže dáme Blaňošku, nebo Ivetku, koho byste chtěl. Je to opravdu rychlovečka, ano?
1: No, jedno hlavně.
2: Já tam jenom brnknu.
1: Jsou to ženy, ano.
2: No samozřejmě, no, ježišmarja.
1: Víte, já přece...
2: Na ovečky to je pan Moula, akorát, nepře... No. Haló, Ivetko, budeš mít na pětce návštěvu? A bude to rychlovečka, ano?
1: Jo.
2: Ano, no jistě, dub a je to půdy, ano, jistě. Je to pan doktor, má seminář. Jo, jistě, sam promiňte, já jsem taky někdy trošku popletený.
1: Krakoje.
2: Prosím, koje pět, ano?
1: Koje pět, dobře, tak
2: hezkou zábavu, hezky se bavte, ano.
1: Děkuji vám.
2: Bé, tam byla ta ovečka, ježišmarja, to ne, to je vedle.
1: No jo, to vím. To víš.
2: Hele, kam pak mě to nechlo? Kam pak mladej? Vypadni!
1: Až od 18 let, co je tohleto? Co to má znamená? Co to je?
4: Jste měla...
2: V žádném případě! Jsi do parku! No jistě, já ti dám, upaluj!
1: No, to bych ti líbilo tohleto. To jo, teda. To nebylo na tebe výzkuji.
2: No takovej... Prcek jsem přišel, čověče, no, chápeš to, no, to jako kdyby náš kluk, no, o dva roky starší, no, představ si, no, to je hrozný. Tak tu večeři, no, říkám, kolem 8 dorazím, kolem je... Já jsem něco řekl snad, ne? Já jsem něco...
5: Ale když já už jsem tady po několikát.
2: Ježišmarja, vy jste trpaslík, promiňte, já vám zavám Aranku. Já musím to položit. Aranko, máš tu zase pána?
5: Nevyrostla mi.
2: Ne, naopak šla dolů, no. Tak máte taky. To na pětce.
5: Děkuju.
2: Hezkou zábavu. Ježišmarja. Co je pro boha?
5: Šéf, a potřebu kupu kondomů.
2: Ježišmarja, to je příšerný, kde jsou ty bedny, tak si to tady vemte a běžte.
5: Jo, díky, šéf, to jsem zbláznili dneska. No.
2: To je vynikající.
6: Dobrý den.
2: Prosím. Máte psa?
6: Já bych se rád podíval, jak je nabízíte služby.
2: Jo, jistě, tak se můžete tady podívat, prosím vás. Tak vy jste tu nový, koukám asi, vy jste tu ještě u nás nikdy. Budete velice spokojeni. Já si myslím, že skutečně si přijdete na svý. Zatím nemáme jedinou stížnost. Takže prosím vás, tak se pojďte, máme tady katalog služeb.
6: Já jsem projezdil takhle celý svět.
2: Jo, jistě, takže vy jistě víte, o co jde, tak si podívejte, co byste chtělo, co máme jako hlavně šlo. Máme tady...
6: Kombinace v tomhle tom telize 12,
2: jo, jo, 18. Tak tomu říkáme koktejl. To je koktejl a to je takový jemně pikantní, je to dlouhý, ale jsou potom krátký zážitky.
6: Tak, co, tamhle?
2: Budeš stichat, tam to je hrozný, ty víte. No, pánové mají někdy hrozný vkus. Co to tam děláš? Já jsem ti říkal, budeš stichat, ona je někdy hrozná, no. Můžete stříhat, ono bude vlna.
1: Máječný,
2: jo, děkuji vám. Si.
6: No, zamiloval jsem se.
2: No, ježiš, platit budete kdo asi? Kdo bude platit? No, no asi zase jako blbec já. Já můžu... Takže počkej. To si ty, už jsem zase u telefonu, jsem na drátě, ano. Hele, broučku, tak to udělám asi takhle, já přeplním ty 8, udělám si to, jo, španělské, rejžičku mi tam uděláš, jo? No co večer? No jistě, no. No, aby ti nepadl nějaký sex. Jde pak, já jsem rád, že si půjdu lehnout. Ahoj, brouku, nazdar.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Víte, že když odpovídám na dotazy, tak hodně dotazů směřuje na moji manželku. Což je celkem pochopitelný, já to i vím. A dokonce mi jeden divák napsal, že já jsem jako poručík Colombo, že o své ženě pořád mluvím, ale nikdo v životě ji nikdy neviděl. Já samozřejmě z toho pak vznikají dotazy, jestli já vůbec nějakou ženu mám a jestli se mnou ještě mluví po všech těch novotách, které už byly odvysílány, tak samozřejmě, že ženu mám, pochopitelně, že spolu mluvíme, když se potkáme doma a hovoříme spolu úplně normálně, i když pánové to pochopí. Rozhovor s manželkou je vždycky zvláštní věc. Dialog s vlastní ženou je něco, co já opravdu studuju už celý leta. Já bych z toho mohl mít doktorát, jak je to těžký, jak je nemožný se s manželkou domluvit tak, aby rozhovor šel podle vás, pánové. To nejde. My třeba teď řešíme doma mrazák, jo, prostě to není něco, co by vás muselo zajímat, máme novou ledničku, no. A já bych chtěl začít nový život, pokud jde o mrazák, že bychom tam mohli mít nějaký systém a tak, já tam nikdy nic nenajdu a nebo to nepoznám ty věci a tak, a no tak to nejde, to se nepovede, bude to furt po starým, ale já už tam mám svoji rechničku teď vybojovanou, tam mám svý věci, tam si tam dodávám svý zbytky. Prostě tam já poznám, já se totiž nestydím, rozumíte, když třeba jsou dva řízky, než je tam dám, zabalit a napsat na to papírek, toto jsou dva řízky. Já se za to vůbec nestydím, moje žena se mi posmívá, že jsem pitomej, rozumíte, ale že nepoznám dva řízky. Ona pozná dva řízky, když je do toho mrazáku dává. Ale za takový 3 měsíce najednou držím v ruce zasněženou hrbatou polokouli. Říkám, že něco to je. Ona říká, to je tvoje. Ne, to není moje, říkám, ani náhodou. Moje věci jsou popsané papírkama. To je tvoje, co to je? Nevím. Říkám, jestli to nevíš ani ty, ani já, tak to už neví nikdo v této rodině. Pak to v tom mrazáku bude furt. Nikdo na to nebude mít chuť, když nevíme, co to je. Ona říká, Ježíš, to jsou řeči, no tak to rozmraz. Říkám, já to nechci rozmrazovat. Já chci vědět, co to je. A teď začíná ta správná manželská debata, kde během 2 minut se dovím, že když byla těhotná, že se mi nepomohl s nákupem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou. Nebo dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi.
2: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější. V erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
3: Tady.
2: Ano, ano. A pan Prousek, prosím.
3: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
2: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
1: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
4: Tady. Mě by...
2: Prosím, kde se dá? Lenka Kořínová, prosím.
4: Mě by zajímalo...
2: Mluvte, nejsem bez srdce.
4: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
2: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno. Ale že by to nebylo povoleno?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem. Když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: Dobrý večer, a jsem Ruda Kovanda a zacpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil.
2: Včera jsem si koupil juice, ojen. Má matka mě s sebou dala 5 korun, ojen. A jsem měl žíze, jak jsem koupil juice, ojen. A já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, ojen. A tak jsem šel domů, ojen, protože už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si ten juice žádný už nekoupil, ojen.
1: No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: To je on! To je zpěvák pro Brno! A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupujou své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda. A nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: Prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: To je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, prosím vás, ten pultík se nějak zvyklá, nemohl byste se na to podívat? Pane Plch? Asi ne. Vážení přátelé, když jsme studovali hru Afrika, položili jsme si samozřejmě otázku, zda Jara Cimrman vůbec někdy v Africe byl, nebo zda podobně jako spisovatel Karel May, čerpal jen z literatury a map. Na tuto otázku jsme dostali odpověď ve chvíli, kdy se objevil na prahu naší herecké šatny jako blesk z čistého nebe doktor Hrom. Tento pracovník náprsko... Podívejte se na blbosti.
2: Aha, v zašlém plášti a strašnou přes rameno přichází konečně zdejší kulisák Plch, aby opravil kývající se řečnický pult. Zřejmě to vyřeší, ano, dřevěným klínkem, který vpraví pod jeho kratší nohu.
1: Dobrý, děkuji. Promiňte. Tento pracovník Náprskova muzea nám předal svazek potrhaných a špinavých listů. Zažloutlá titulní stránka rukopisu nebyla úplná. Zůstal na ní jen název Africký deník a jiným velice energickým písmem načmáraná poznámka Pavědecké, Loudovi na zátop. Proč Vojta Náprstek odsoudil Cimrmanovi zápisky ke spálení? Asi neunesl pomyšlení, jak by utrpěla jeho pověst předního českého etnografa, kdyby byly zveřejněny. A není divu. Deník je barvitým svědectvím o Cimrmanově africké anabázi. Hned v úvodní kapitole líčí stavbu železniční trati z Lusaky do Marambi, kde pracoval jako měřič dilatačních spár. Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za mambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných písků klec papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou?
2: Proč se ptáš?
1: Právě se vrátil manžel.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Býteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Býteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Jsou tu zprávy, vítejte. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel včera odjeli na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se ostatně nesl celý včerejší den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Na neformální večeři seděli každý u jiného stolu. Babiš na dnešním jednání pronese přibližně 5-minutový projev, v něm se chce věnovat mimo jiné otázce navyšování obranných výdajů.
4: Co se děje v kraji?
5: V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Potrvá do 31. července. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Prince Harry spolu s dalšími 6 celebritami prohrál soudní spor s vydavatelem 2 deníků kvůli údajnému nezákonnému získávání osobních informací. Všechny žaloby byly podle stanice BBC zamítnuty, protože žalobci nedokázali svá tvrzení prokázat. Prince Harry a další celebrity, včetně Eltona Johna a Elizabeth Harley, obvinili vydavatelství, že je léta odposlouchávalo. Společnost takové výroky odmítla. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru.
4: Rádio Jihlava
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Jsme uprostřed týdne, hezké ráno po zprávách s Katkou a nás čeká středeční ranní vysílání Rádia Jihlava. Jestli budete s námi, budeme jenom rádi, už jsme všechno připravili, jak se skvěle poslouchá. Hezký den a dobré ráno přeje Zbyněk Kouzí.
4: Rádio Jihlava.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Zoo Jihlava otevřela nový výběh pro karakaly a pouštní kočky. Návštěvníci jihlavské zoo si nově mohou prohlédnout pouštní kočky a karakaly ve venkovním výběhu. Nová expozice za téměř 10 milionů korun zlepšila podmínky pro chov obou druhů a umožní lidem zvířata častěji pozorovat. Venkovní výběh je situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá také jejich přirozeným podmínkám. Venkovní expozice v blízkosti výběhu žiraf přímo navazuje na vnitřní objekt pro divoké a pouštní kočky. Má zlepšit životní podmínky chovaných zvířat. Stavět se začalo loni na podzim, stavební práce skončily asi před měsícem. Výběh bylo ale ještě nutné připravit, osadit rostlinami a doplnit kmeny a kameny. Návštěvníci by měli mít zejména s plachými pouštními kočkami trpělivost. Pravděpodobně jim bude nějakou trvat, když si na nový výběh zvyknou a budou v něm k vidění. Hezký den přeje Rádio Jihlava.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Hezký den s datem 8. července, pojďme se podívat na dnešní den v běhu času. Rok 1497, to Vasco de Gama vyplul na první přímou evropskou výpravu do Indie a v roce 1992 bylo zahájeno druhé kolo první vlny kuponové privatizace a v tento den roku 1997 na to pozvalo Česko, Maďarsko a Polsko ke vstupu do aliance. V roce 1959 se narodil zpěvák Petr Gottwald. V roce 1961 se narodil anglický hudebník, člen Depeche Mode Andrew Fletcher. A v roce 1986 česká Miss 2007 Lucie Hadašová. Dnes v kalendáři Nora, ale taky Edgar a Kilian, ale přejeme všechno nejlepší. Hezký den a dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijímací pohovor čerstvého absolventa práv v prestižní advokátní kanceláři. Co uděláte, když vám někdo položí otázku, na kterou nebudete umět odpovědět? Vezmu si 20 000 zálohu a řeknu, ať mi zatelefonuje zítra. Výborně jste přijat.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Máme tady omezení na hlavním tahu z Jihlavy do Brodu, dopravu řídí semafory. Omezení na úseku od Antonínova dolů v Jihlavě směrem na Zvoněv. Už začala probíhá oprava téměř 3-kilometrového úseku od Antonínova dolů v Jihlavě na silnici směrem na Štoky. V současné době jsou semafory od 3 věžiček až k obci Zvoněv. Opravovaný úsek je dlouhý téměř 3 kilometry. Vozovka byla skutečně ve špatném stavu. V místech jsou vyjeté koleje, hrboly, výtlupy. Očekávejte kyvadlový provoz a zdržení ve špičkách. Omezení a oprava potrvá do srpna. Šťastné prázdninové cesty přeje Rádio Jihlava. A dobré ráno k tomu.
0: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: když neví, tak si to vymyslí.
1: A co dnešní zlatíčka? My jsme se holka kluku rozhodli zeptat, za co ženy nejvíc utrácí.
2: Kupujou si hodně věcí, třeba podprsenky nebo sukně, nebo nějaké oblečení.
3: Šperky. Oni si třeba kupují nějaké věci, třeba jídlo, převlečení, boty a tak. To, že si kupují voňavky a potom boty a potom si kupují šampony.
4: Třeba si kupují kabelky.
5: Třeba si kupují mlíko nebo nějaký maso.
6: Náhrdelníky s náušnicama.
7: Plastické operace.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké ráno. Při letošní zbraňové amnestii odevzdali lidé 5918 zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kilogramů výbušnin. Více zbraní než letos přinesli lidé jen před 17 lety.
2: Co se děje v kraji?
3: Moravská Třebová na Svitavsku plánuje rozšíření průmyslové zóny Západ o dalších 16 hektarů. Na městských pozemcích směrem ke Svitavám připravuje nové plochy pro investory, vybudování inženýrských sítí a páteřních komunikací. Cílem je přilákat firmy s vyšší přidanou hodnotou, ne skladové areály. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Pen chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách. Řekla to po včerejším verdiktu odvolacího soudu, který ji sice uznal vinou ze zneužití veřejných prostředků, ale zkrátil původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. Le Pen zároveň uvedla, že se kvůli části rozsudku obrátí na kasační soud. Tenistka Karolína Muchová se probojovala do 5. grandslamového semifinále v kariéře. U toho premiérového ve Wimbledonu se ale cítí nejlépe ze všech. Po včerejším vítězství nad 4násobnou grandslamovou šampionkou Japonkou Osakaovou 7-6-6-4 těšilo, že je zdravá a může naplno prodat svou hru. Na trávě se cítí nejlépe v životě, a to i přesto, že má na ní silnou alergii.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Pojďme se po zprávách dostat do druhé hodiny dnešního vysílání ve středu na Rádiu Jihlava. Ať se skvěle poslouchá, případně i vstává, jestli se vám nechce, tak to nedělejte. A hlavně dobré ráno a hezký den přeje Zbyněk Houský. Tady je Rádio Jihlava.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Tam na Jihlavsku.
1: Léto v Jihlavě pokračuje pestrou nabídkou akcí pro všechny generace. Po celý týden si můžete vybírat z kulturních, společenských i rodinných programů na různých místech ve městě. V rámci léta v Jihlavě dnes na Masarykově náměstí od 18 hodin skupina Pohoda Dřes. No a na letní scéně Horáckého divadla Jihlava se dnes od 20 hodin představí hudební divadelní dvorek a také hra Slavkovic. Dobře se bavte a hezké ráno.
0: Kam na Jihlavsku?

0: posloucháte Rádio Jihlava, my vám přejeme hezké ráno pro ten 8. července. Mimochodem, dnes je kalendář Nora, ale taky Edgar a Kilian. Tak všem těmto krásným jménům a těm, kteří tato jména mají, přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. 8. červenec je jen a jen váš a my vám budeme právě teď rád všechno nejlepší. Tady Rádio Jihlava, hezký den.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde studentka chemie žádat o privát. A paní bytná říká, slečno, vy máte ale štěstí. Před vámi tady bydlel taky chemik. Slečna se podívá na koberec, vidí tam skvrnu a říká, a tohle je potom chemikovi? Ne, to je ten chemik.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Světlá nad Sázavou na Havlíčsko-Brodsku začala budovat volnočasový areál s hřištěm, zelení, jezírkem a ohništěm. Umístěné v něm budou také kamenné sloupy připomínající menhiry. Město upravuje přibližně 7000 metrů čtverečních území, kde se staví rodinné domy. Stavba za desítky milionů korun by měla být hotová příští rok v květnu. V areálu s matovými cestami bude dětské hřiště a více účelové sportovní hřiště. Bude tam také malé jezírko s potůčkem napájeným vodou z již vybudovaného vrtu. Okolo ohniště bude 8 žulových bloků, vysokých okolo 2 metrů. Město nechá vysadit stromy, část parku bude upravena jako louka. U parku bude rovněž sociální zařízení a nabíječka elektrokol. Tak jestli se dnes uprostřed týdne chystáte prázdninově na kolo, tak si to užijte a právě teď skvělý poslech a dobré ráno přeje Radio Jiva.

0: Posloucháte Středeční ráno na rádiu Jihlava, my vám přejeme hezké ráno a taky dobrý den, za chvíli příjemné dopoledne s datem 8. července a přidáváme právě motto pro dnešní den. Nejlepší způsob, jak naučit děti, co jsou daně, je sníst jim 30% zmrzliny. Hezké ráno a dobrý den z rádia Jihlava přeje Zbyňkovský.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou tu zprávy, vítejte. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel včera odjeli na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se ostatně nesl celý včerejší den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Na neformální večeři seděli každý u jiného stolu. Babiš na dnešním jednání pronese přibližně 5minutový projev, v něm se chce věnovat mimo jiné otázce navyšování obranných výdajů.
5: Co se děje v kraji?
6: V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Potrvá do 31. července. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Prince Harry spolu s dalšími 6 celebritami prohrál soudní spor s vydavatelem 2 deníků kvůli údajnému nezákonnému získávání osobních informací. Všechny žaloby byly podle stanice BBC zamítnuty, protože žalobci nedokázali svá tvrzení prokázat. Prince Harry a další celebrity, včetně Eltona Johna a Elizabeth Harley, obvinili vydavatelství, že je léta odposlouchávalo. Společnost takové výroky odmítla. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová či královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM.
7: Rádio Jihlava.
6: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. První ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit česká společnost ornitologická. Více za okamžik, teď další hity.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

Vysočině se chystá vyhlásit Česká společnost ornitologická. Má vzniknout u obce Jihlávka v nivě Hamerského potoka, kde jsou rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. Na výkup téměř 6,5 hektarů pozemků, které budou tvořit základ nového parku, vybrala společnost potřebných 2,5 milionu korun ve veřejné sbírce. Teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminko, připadám vám pěkná? No tak nám ano, dcerko, ale ostatním... Nevím.

0: chytřejší než rádio.
1: Suchý zip známe asi všichni. Asi není nikdo, kdo by s ním někdy nepřišel do styku. I to dělá ze suchého zipu jeden z nejvýznamnějších objevů minulého století. Tušíte ale, proč se mu říká právě suchý? Suchý zip vynalezl Švýcar George de Mestral v roce 1941. K vynálezu ho inspirovala procházka v přírodě se psem, ze které se oba vrátili obalení bodláky. Mestrala zajímalo, jakou silou semínka z háčky na srsti psa držela. A taky začal zkoumat a vznikl suchý zip. Mestral svůj vynález pojmenoval Velero. Jde o složeninu francouzských slov velous, samet a krošet, háček. No a české označení suchý zip pravděpodobně vzniklo špatným překladem. V angličtině se suchému zipu původně říkalo dry kvůli spojení dry goods. To v britské angličtině znamená sice suché zboží, ale v americké angličtině se spojení používá pro zboží textilní. Suchý zip tak měl být vlastně zipem textilním. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, letošní 14. ročník Mezinárodního festivalu současného tance Correspondence otevře řecká performerka. Její inscenace Panoptikon bude mít českou premiéru. V programu nebude chybět ani vystoupení, které se svičují obyvatelé Žďáru nad Sázavou a okolí. Festival, který na Vysočinu pravidelně přiváží i představení fyzického divadla a nového cirkusu, se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční od 17. do 19. července. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Bez.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezkou středu. Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje 2% hrubého domácího produktu. Důvodem je to, že od předchozí vlády jeho kabinet získal rozpočet s deficitem ve výši 90 miliard korun. Česko je společně s Albánií a Slovinskem zemí, která na obranu v rámci NATO vydává nejméně.
6: Jihlava aktuálně.
7: Na Vysoké škole polytechnické Jihlava dnes začaly promoce. Jsou pro 275 absolventů. Stejnou slavnost škola poprvé uspořádá i pro ty, kteří dokončí takzvanou dětskou univerzitu. Jejím cílem je přiblížit žákům vysokoškolské studium i obory, které škola nabízí. Sociální sítě v Austrálii zcela propadly v testu, zda kontrolují věk svých uživatelů. Poradci vlády zkušebně vytvořili 50 účtů s deklarovaným věkem 16 let. Napříč 9 platformám pravost tvrzení nezkoumala žádná. Země přitom loni jako první na světě zakázala tyto platformy mladým do 16 let.
6: Sport.
7: Matias Vacek se po úniku 10členné skupiny posunul na 3. místo průběžného pořadí Tour de France. 24letý český cyklista při debutu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersonovi, sám projel cílem jako 10.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Na Vysočině se města v posledních 4 letech ve větší míře zabývala možností podpory staveb bytových domů. A my se víc na to podíváme za chvíli.
6: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: things that I've got.
1: Díky, že ladíte Rádio Jihlava. Na Vysočině se města v posledních 4 letech kromě síťování parcel pro rodinné domy ve větší míře zabývala možnostmi podpory staveb bytových domů i formu bytových družstev nebo ve spolupráci s developery. Chtějí přispět k dostupnějšímu bydlení. Ve Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Miláčku, koupil jsi jar?
2: Ne,
1: ale koupil jsem rum. Myslím si, že po litru nám bude neumyté nádobí úplně jedno.

0: že ladíte Rádio Jihlava. Jihlavská zoo má nový výběh pro kočky a karakaly. Já vás do zoo pozvu už za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Poledne z Rádia Jihlava 3 Jihlavská zoologická zahrada má novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha asi 120 čtverečních metrů je určená pro pouštní kočky a karakaly. Venkovní výběh je situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Ministerstvo zdravotnictví připravuje na doporučení Světové zdravotnické organizace plán na zvládání extrémních veder. Jeho cílem má být ochrana těch nejzranitelnějších. Sama organizace nebezpečí spojené s oteplováním přirovnává k pandemii covidu. Proběhnout má například analýza zdravotních rizik a nastavení systému včasného varování.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jihlavská záchytka přijala v červnu 153 lidí. Letos nejvyšší počet za jeden měsíc. Za první půl rok v ní střízlivělo 845 lidí. Loni za celý rok 1662. Pobyt stojí 4000 korun. Poplatek ale dlouhodobě platí jen třetina lidí. Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder, a to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy.
3: Sport.
4: Česká golfistka Sára Kousková se chystá na třetí major v kariéře. Zítra ve Francii nastoupí k prvnímu kolu turnaje Amundi Evian Championship a chce dopadnout lépe než loni, kdy po nevydařeném úvodu obsadila 130. místo.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné středeční dopoledne, dámy a pánové, dneska máme 8. července. Mimochodem, dnešního dne začal podle keltského kalendáře měsíc Cesmíny temné. Že nevíte, co to je? No tak poslouchejte Rádio Jihlava a během dnešního dopoledne se to dozvíte. Stejně jako třeba to, kdo dneska slaví narosky nebo svátek a spoustu dalších informací, zajímavostí a zábavy na vás čeká. Protože je lehce po 11. hodině a tak se mikrofonu Rádia Jihlava opět ujímá Fugas. No a ten vás srdečně zve k jejímu poslouchání. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a posílám hned za vámi první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: Rádio Jihlava 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Svou na kalhotky si sundej, odpust, jestli trochu naléhá.
0: Ikona české filmové scény a člen skupiny MIG-21 Jiří Macháček oslavil 6. července jubilejní 60. narozeniny. Se skleničkou v ruce herec korzoval mezi svými známými, vtipkoval, fotil se a bylo vidět, že je v průběhu večera v perfektní náladě. Bujarý večírek se protáhl až do ranních hodin.
2: Bůh Zeus oslovil, že...
3: Rádio Jihlava.
0: Madison Square Garden vypadala vevnitř úplně jinak. Prostor zdobily obrovské fotografie obou z jejich dětství i dospívání. Ženich si oblékl bílý smoking, nevěsta měla bílé šaty s obrovským závojem a jejich polibek všechny doslova srazil na kolena. Prozradil tajný účastník o svatbě Taylor Swift.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Na Karlovarský filmový festival 2026 letos vystoupila kapela This, ve které hraje na baskytaru český herec Vojta Kotek. Už během koncertu bylo přitom moc dobře vidět, že na pódiu je Kotek skoro jako doma. Já se snažím dělat všechno naplno, všechno, co zrovna dělám. A strašně mě baví to, že dělám různé věci. Vždycky si přitom odpočinu jeden od druhého. Svěřil se to.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.

Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 8. července a tak se můžeme třeba podívat na to, kdo dneska

0: svátek. Jsou to Nora, Kilián, Perikles, Edgar, Priscila a Priska. Přejeme tedy všem oslovenkyním a oslovencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Středu, dámy a pánové, a to s datem 8. července. Vy posloucháte Rádio Jihlava a právě teď je pro vás připravena pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: No tak to je teda paráda. To se teda máš čím chlubit. Takovýhle vysvědčení. Tomuhle ty říkáš vysvědčení? Hele, kamaráde, já když chodil do školy jako ty, tak jsem vůbec nevěděl, jak taková pětka vypadá.
3: No já vím, tati, proto jsem ti dvě přinesl ukázat.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: последнее, а свет се точи.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Opoziční STAN, Piráti a KDU-ČSL neprosadili žádný ze čtveřice návrhů na zavedení valorizace rodičovské. Změní se i podmínky pro superdávku, a to například u části dávky určené na bydlení.
2: Jihlava aktuálně.
3: Poslední etapa oprav čeká letos na podzim frekventovanou ulici Romana Havelky v Jihlavě. Dělníci se budou věnovat poslednímu neopravenému úseku, který je mezi křižovatkou u Hobby Marketu Oby a křižovatkou s Hybráleckou ulicí. Kraj opraví silnici a most přes Smrčenský potok. Město naváže úpravou společné stezky pro pěší a cyklisty. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová po verdiktu odvolacího soudu uvedla, že příští rok bude kandidovat v prezidentských volbách. Soud rozhodl, že je vina ze zneužití veřejných prostředků. Zároveň zkrátil období, po které nesmí vykonávat veřejnou funkci. V roce 2027 bude mít však Le Penová elektronický náramek, protože soud jí také uložil 3 roky vězení, z toho 2 podmíněně. Politička uvedla, že se kvůli této části rozsudku obrátí na kasační soud.
2: Sport.
3: Po 2 asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí v 16:30 proti Němkám. Ve společné tabulce jsou zatím 10.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Tak tady máme, dámy a pánové, pravé poledne. Dobrou chuť, jestli právě obědváte. Jinak vás vítám při středečním poslechu Rádia Jihlava. No, za chvilku vás čeká další recept. Jaký? No, za chvilku vám to prozradím. A taky se podíváme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to všechno počkejte, já přeji hezký den a posílám další hit.
2: Rádio Jihlava.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten má na tuto chvíli pro vás připraven recept na zapečená rajčata s polentou. Rajčata omijeme, odřízneme vršky a lžičkou opatrně vydlabeme dužinu. Zeleninový vývar s máslem přivedeme k varu, za stálého míchání vsypeme instantní polentu a vaříme asi tak jednu minutu. Pak odstavíme, ochutíme muškátovým oříškem, solí a pepřem, vmícháme jemně nastrouhaný parmezán a nasucho opražená slunečnicová semínka. Pekáček lehce vymažeme olejem, rajčata naplníme připravenou směsí, vložíme do pekáčku a pečeme v troubě předehřáté na 180 stupňů asi tak 20 minut. Hotová rajčata potom posypeme nasekanou petrželkou a na talíři je podle chuti ještě doplníme jemně strouhaným parmezánem.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pepičko, a co budeš dělat, až odjedu na nákupy? Ptá se máma. No, tak buď si budu hrát s vláčkem nebo s chůvou. Záleží na tom, co si předtím vybere tatínek.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 8. července.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Řidiči, pozor! Začíná velká oprava průtahu Jihlavou. Opravovat se budou úseky ulic Hradební, Brněnská, Žižkova a Znojemská. První práce začnou už v pondělí 13. července, a to na Hradební a Brněnské ulici v úseku od Znojemské až k nové okružní křižovatce u Helenina. Práce potrvají zhruba 6 až 7 týdnů a budou rozděleny do 3 etap. Jednotlivé úseky budou vždy úplně uzavřeny pro veškerý provoz, včetně MHD.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 8. července. Když má svátek Nora, padá voda z hora. To je první pranostika platná pro ten dnešní den. Druhá zní takto. Na svatého Kiliána svítí slunce už od rána. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkné odpoledne. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci dnes sněmovna schválila v novele o zvýšení rodičovského příspěvku.
5: Co se děje v kraji?
6: V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128. Je to o 68 více než loni. Cvičení potrvá do konce července. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Ceny ropy se výrazně zvyšují po zprávě, že Irán a Spojené státy na sebe znovu letecky zaútočili. Washington zároveň opět uvalil na Teherán sankce týkající se prodeje ropy, což vyvolalo obavy z rozpadu křehkého příměří a možného opětovného narušení dodávek z Blízkého východu.
5: Sport.
6: Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstala v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová nebo královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska se podíváme na herce Pavla Kikinčuka. Více pro vás budu mít už za malou chvíli, tak si na to rozhodně počkejte. Já všem přeji hezký poslech a posílám další hit za hitem.
5: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Herec Pavel Kikinčuk, hvězda Slunce, Seno, Jahody, je po operaci. 6 šroubů v noze. Vítejte v bulvárním okénku. Zpočátku lékaři zvažovali konzervativní léčbu. Nakonec jsem se ale dostal na sál a to se holt nedalo nic dělat. Prozradil nyní Pavel Kikinčuk, který před 6 týdny spadl při zkoušce v pražském divadle Broadway do propadla a roztříštil si patu. Slavný Šimon Plánička z troškovy filmové komedie Slunce, Seno a starosta Stehlík z trilogie Babovřesky se podruhé v životě narodil. Může děkovat svému andělu strážnému, že pád ze 2,5 metru vůbec přežil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska 8. července.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Dnešního dne začal podle keltského kalendáře měsíc Cesmíny temné. Ilex opaca, neboli Cesmína temná, je stále zelený keř až strom, pocházející ze Severní Ameriky. Pěstuje se v různých kultivarech i v České republice, a to jako okrasná dřevina. Má matně tuhé pichlavé listy a bělavé květy a celkově dorůstá v domovině 8 až 15 metrů.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, středeční program Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 8.7. Nicméně čas nás dohnal až do doby, kdy se s vámi musím rozloučit, minimálně na následující 2 hodiny, které pro vás už bude chystat moje kolegyně Katka. No ale já se sem vrátím v 16 hodin a tímto vás také zvu. Do té doby, čau bas Fugas.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezkou středu. Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje 2% hrubého domácího produktu. Důvodem je to, že od předchozí vlády jeho kabinet získal rozpočet s deficitem ve výši 90 miliard korun. Česko je společně s Albánií a Slovinskem zemí, která na obranu v rámci NATO vydává nejméně.
5: Jihlava aktuálně.
6: Na Vysoké škole polytechnické Jihlava dnes začaly promoce. Jsou pro 275 absolventů. Stejnou slavnost škola poprvé uspořádá i pro ty, kteří dokončí takzvanou dětskou univerzitu. Jejím cílem je přiblížit žákům vysokoškolské studium i obory, které škola nabízí. Sociální sítě v Austrálii zcela propadly v testu, zda kontrolují věk svých uživatelů. Poradci vlády zkušebně vytvořili 50 účtů s deklarovaným věkem 16 let. Napříč 9 platformám pravost tvrzení nezkoumala žádná. Země přitom loni jako první na světě zakázala tyto platformy mladým do 16 let.
5: Sport.
6: Matias Vacek se po úniku 10členné skupiny posunul na 3. místo průběžného pořadí Tour de France. 24letý český cyklista při debutu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersonovi, sám projel cílem jako 10.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Protialkoholní stanice v Jihlavě přijela v červnu letos nejvyšší počet lidí za jeden měsíc. Podrobnosti za chvíli.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Hezké odpoledne, těší nás Vyladíte rádio Jihlava. Protialkoholní stanice v Jihlavě přijala v červnu 153 lidí, letos nejvyšší počet za jeden měsíc. Za první půlrok v ní střízlivělo 845 lidí, loni za celý rok 1662. Nejvytíženější měsíc letošního roku jen potvrzuje celkově stoupající tendenci počtu zadržených. Tolik novinky z našeho města, teď k dalším hitům rádia Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý. Teda oni to ženatí také netuší.

0: odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava, teď k tomu, co jsem nakousla. V náměšti na Toslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Potrvá do 31. července. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Trafíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Ministerstvo zdravotnictví připravuje na doporučení Světové zdravotnické organizace plán na zvládání extrémních veder. Jeho cílem má být ochrana těch nejzranitelnějších. Sama organizace nebezpečí spojené s oteplováním přirovnává k pandemii covidu. Proběhnout má například analýza zdravotních rizik a nastavení systému včasného varování.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jihlavská záchytka přijala v červnu 153 lidí. Letos nejvyšší počet za jeden měsíc. Za první půl rok v ní střízlivělo 845 lidí. Loni za celý rok 1662. Pobyt stojí 4000 korun. Poplatek ale dlouhodobě platí jen třetina lidí. Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder, a to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy.
3: Sport.
4: Česká golfistka Sára Kousková se chystá na třetí major v kariéře. Zítra ve Francii nastoupí k prvnímu kolu turnaje Amundi Evian Championship a chce dopadnout lépe než loni, kdy po nevydařeném úvodu obsadila 130. místo.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Víme, že jihlavská zoo má nový výběh pro kočky a karakaly. Buďte s námi, mám podrobnosti.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

odpoledne těší nás vyladíte rádio Jihlava. Jihlavská zoologická zahrada má novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha asi 120 čtverečních metrů je určena pro pouštní kočky a karakaly. Venkovní výběh je situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava přijme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminko, připadám vám pěkná? No tak nám ano, dcerko, ale ostatním... Nevím.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka přeje pohodové odpoledne. Moravská Třebová na Svitavsku plánuje rozšíření průmyslové zóny Západ o dalších 16 hektarů. Víc informací za pár minut.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Moravská Třebová na Svitavsku plánuje rozšíření průmyslové zóny Západ o dalších 16 hektarů. Na městských pozemcích směrem ke Svitavám připravuje nové plochy pro investory, vybudování inženýrských sítí a páteřních komunikací. Cílem je přilákat firmy s vyšší přidanou hodnotou, ne skladové areály. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Býteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Býteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Opoziční STAN, Piráti a KDU-ČSL neprosadili žádný ze čtveřice návrhů na zavedení valorizace rodičovské. Změní se i podmínky pro superdávku, a to například u části dávky určené na bydlení.
4: Jihlava aktuálně.
5: Poslední etapa oprav čeká letos na podzim frekventovanou ulici Romana Havelky v Jihlavě. Dělníci se budou věnovat poslednímu neopravenému úseku, který je mezi křižovatkou u Hobby Marketu Oby a křižovatkou s Hybráleckou ulicí. Kraj opraví silnici a most přes Smrčenský potok. Město naváže úpravou společné stezky pro pěší a cyklisty. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová po verdiktu odvolacího soudu uvedla, že příští rok bude kandidovat v prezidentských volbách. Soud rozhodl, že je vina ze zneužití veřejných prostředků. Zároveň zkrátil období, po které nesmí vykonávat veřejnou funkci. V roce 2027 bude mít však Le Penová elektronický náramek, protože soud jí také uložil 3 roky vězení, z toho 2 podmíněně. Politička uvedla, že se kvůli této části rozsudku obrátí na kasační soud.
4: Sport.
5: Po 2 asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí od dneška v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí v 16:30 proti Němkám. Ve společné tabulce jsou zatím 10.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Tak máme, přátelé, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava už je s vámi opět Fugas. A společně budeme pokračovat v tom našem odpoledním červencovém vysílání. Je totiž středa 8. července a vy jste se, doufám, že dobře naladili na 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíte, jak ochránit zahradu před vedrem. Nebo si řekneme, kdo ze slavných se kdy právě 8. července narodil. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava počkejte, nenechte si je ujít. Jinak všem přeji dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech a posílám hned další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

Jste dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. A kdo pak se nám tu kdy 8. července narodil? Tak třeba česká miss Lucie Hadašová, herečka Tereza Bebarová, zpěvák Petr Gottwald, ale taky třeba americký herec Kevin Bacon. No a pokud i vy jste se někdo v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek. Happy

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Miláčku, koupil jsi jar?
2: Ne,
1: ale koupil jsem rum. Myslím si, že po litru nám bude neumyté nádobí úplně jedno.

0: Pohodové středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Zahrádkářský servis.
0: Tak se nám na víkend vrátí tropické teploty. No a řada slunečných a velmi teplých dnů za sebou může zahradu hodně vysušit a zhoršit nebo dokonce úplně zničit úrodu. Jedním z nejúčinnějších pomocníků proti suchu a teplu je mulčování. Zalévat by se mělo méně často, ale pořádně do hloubky. No, snad ten žhavý víkend zvládneme. Teď už ale na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Zahrádkářský servis.
2: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Tak se nám vrací léto, a to v plné parádě, a o víkendu mají dorazit tropické teploty. A tak znovu bude potřeba se zdržovat spíše někde ve stínu, myslet na pitný režim, pořádně se namazat, nosit sebou nejen vodu k pití, ale také lahev s rozprašovačem a osvěžovat se tak při parných letních dnech.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkné odpoledne. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku, místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci dnes sněmovna schválila v novele o zvýšení rodičovského příspěvku.
2: Co se děje v kraji?
3: V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, je to o 68 více než loni. Cvičení potrvá do konce července. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Ceny ropy se výrazně zvyšují po zprávě, že Irán a Spojené státy na sebe znovu letecky zaútočili. Washington zároveň opět uvalil na Teherán sankce týkající se prodeje ropy, což vyvolalo obavy z rozpadu křehkého příměří a možného opětovného narušení dodávek z Blízkého východu.
2: Sport.
3: Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstala v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová nebo královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v tom našem odpoledním vysílání. No a už za chvilku si řekneme, že George Clooney dostane Zlatého lva. Více se dozvíte už za malou chvíli, tak si na to určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Zlatého lva za kariéru udělí letos Benátský filmový festival 65-letému George Clooneymu. Tento Američan totiž začal svou hvězdnou dráhu ve filmové branži jako herec a později se stal dokonce i režisérem a producentem. Podle vedení nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým filmovým umělcem, který dokázal vyniknout v různých žánrech. Festival letos začíná 2. září. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.

0: Hezké odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat do historie na datum 8. červenec. V roce 1876 na zámku Zákupech u České Lípy se setkali ruský car Alexandr II. Nikolajevič a císař František Josef I. V roce 1908 Rudolf Těsnohlídek nastupuje do brněnské redakce Lidových novin. V roce 1919 byla jmenována nová vláda v čele s Vlastimilem Tusarem. V roce 1973 státní tajemník USA W. Rogers zahájil návštěvu ČSSR. V roce 1992 bylo zahájeno druhé kolo první vlny kuponové privatizace. V roce 1997 NATO pozvalo Česko, Maďarsko a Polsko ke vstupu do aliance v roce 1999. V roce 2008 americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová a její český protějšek Karel Schwarzenberg podepsali v Praze smlouvu o umístění americké radarové základny na území České republiky. V roce 2014 sebevražedný atentátník zabil nedaleko základny Bagram v Afghánistánu 4 české vojáky a jednoho zranil. Ten posléze zraněním také podlehl.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho vysílání s Fugasem s datem 8.7. No a v tuto chvíli je pro vás připraven Zadrak neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Zvolna kalhotky si sundej, odpust, jestli trochu naléhá.
0: Ikona české filmové scény a člen skupiny MIG 21 Jiří Macháček oslavil 6. července jubilejní 60. narozeniny. Se skleničkou v ruce herec korzoval mezi svými známými, vtipkoval, fotil se a bylo vidět, že je v průběhu večera v perfektní náladě. Bujarý večírek se protáhl až do ranních hodin.
2: Bůh Zeus oslovil, že...
3: Rádio Jihlava.
0: Madison Square Garden vypadala vevnitř úplně jinak. Prostor zdobily obrovské fotografie obou z jejich dětství i dospívání. Ženich si oblékl bílý smoking, nevěsta měla bílé šaty s obrovským závojem a jejich polibek všechny doslova srazil na kolena. Prozradil tajný účastník o svatbě Taylor Swift.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Na Karlovarský filmový festival 2026 letos vystoupila kapela This, ve které hraje na baskytaru český herec Vojta Kotek. Už během koncertu bylo přitom moc dobře vidět, že na pódiu je Kotek skoro jako doma. Já se snažím dělat všechno naplno, všechno, co zrovna dělám. A strašně mě baví to, že dělám různé věci. Vždycky si přitom odpočinu jeden od druhého. Svěřil se Kotek.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
3: Rádio Jihlava 101.1.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou středu. Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje 2% hrubého domácího produktu. Důvodem je to, že od předchozí vlády jeho kabinet získal rozpočet s deficitem ve výši 90 miliard korun. Česko je společně s Albánií a Slovinskem zemí, která na obranu v rámci NATO vydává nejméně.
2: Jihlava aktuálně.
3: Na Vysoké škole Polytechnické Jihlava dnes začaly promoce. Jsou pro 275 absolventů. Stejnou slavnost škola poprvé uspořádá i pro ty, kteří dokončí takzvanou dětskou univerzitu. Jejím cílem je přiblížit žákům vysokoškolské studium i obory, které škola nabízí. Sociální sítě v Austrálii zcela propadly v testu, zda kontrolují věk svých uživatelů. Poradci vlády zkušebně vytvořili 50 účtů s deklarovaným věkem 16 let. Napříč 9 platformám pravost tvrzení nezkoumala žádná. Země přitom loni jako první na světě zakázala tyto platformy mladým do 16 let.
2: Sport.
3: Matias Vacek se po úniku 10členné skupiny posunul na 3. místo průběžného pořadí Tour de France. 24letý český cyklista při debitu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersonovi, sám projel cílem jako 10.
2: Rádio Jihlava
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi a v té nás čeká třeba informace o tom, jak teplo, nebo naopak jak zima byla kdy 8. července. Tak si na to počkejte, čeká vás to už za malou chvíli. A mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: Posloucháte podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Policie Jihlava.
0: O svůj řidičský průkaz přišel v sobotu 4. července 39-letý řidič osobního vozidla Fiat Doblo. Zastavila ho totiž policie a ukázalo se, že za volant usedl pod vlivem alkoholu. Policisté mu naměřili skoro 4 promile.
1: Policie Jihlava.
2: Rádio Jihlava. 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pepičko, a co budeš dělat, až odjedu na nákupy? Ptá se máma. No, tak buď si budu hrát s vláčkem nebo s chůvou. Záleží na tom, co si předtím vybere tatínek.

Kikinčuk, hvězda slunce seno jahody, je po operaci. 6 šroubů v noze. Vítejte v bulvárním okénku. Zpočátku lékaři zvažovali konzervativní léčbu. Nakonec jsem se ale dostal na sál a to se holt nedalo nic dělat. Prozradil nyní Pavel Kikinčuk, který před 6 týdny spadl při zkoušce v pražském divadle Broadway do propadla a roztříštil si patu. Slavný Šimon Plánička z troškovy filmové komedie Slunce seno a starosta Stehlík z trilogie Babovřesky se podruhé v životě narodil. Může děkovat svému andělu strážnému, že pád ze

0: 8. červenec, to je dnešní datum, dámy a pánové, vy posloucháte Rádio Jihlava, je středa a my teď míříme do pražského Klementýna podívat se, jaké tento den naměřili tamní meteorologové hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 8. července v roce 1845, kdy bylo 35 stupňů. Naopak nejstudenější 8. červenec byl v roce 1780, kdy bylo 8,8. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19,5 stupně. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeji vám hezký zbytek toho dnešního středečního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Ministerstvo zdravotnictví připravuje na doporučení Světové zdravotnické organizace plán na zvládání extrémních veder. Jeho cílem má být ochrana těch nejzranitelnějších. Sama organizace nebezpečí spojené s oteplováním přirovnává k pandemii covidu. Proběhnout má například analýza zdravotních rizik a nastavení systému včasného varování.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jihlavská záchytka přijala v červnu 153 lidí. Letos nejvyšší počet za jeden měsíc. Za první půl rok v ní střízlivělo 845 lidí. Loni za celý rok 1662. Pobyt stojí 4000 korun. Poplatek ale dlouhodobě platí jen třetina lidí. Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder, a to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy.
2: Sport.
3: Česká golfistka Sára Kousková se chystá na třetí major v kariéře. Zítra ve Francii nastoupí k prvnímu kolu turnaje Amundi Evian Championship a chce dopadnout lépe než loni, kdy po nevydařeném úvodu obsadila 130. místo.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Rádio Jihlava. 101,1

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý. Teda oni to ženatí také netuší.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, za jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme po smrti.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím

už dávno není to v pořádku. Láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách.

0: Du. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Maminko, připadám vám pěkná? No tak nám ano, dcerko, ale ostatním... Nevím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný Jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o Jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. To může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. To víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla, nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, mi mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali ještě ani nebrzdil, no takže. No, ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemíček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30, anebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský, tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodí, babím říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni o mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

kladem pil, ať se na hucelský šípy najmou tak. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní, která vede společenskou rubriku, dostala se jí do ruky taková záležitost v novinách, kde si stěžuje majitel pejska, co se mu stalo za příkoří, když vlastně v dobách, kdy mu bylo 9 let, tak tomu psovi dal jméno Sex. A postupem doby, že se mu to tedy vymstilo velice. A sice taky tím, že když šel poprvé tomu psovi dávat licenci, že jo, já nevím, jak se tomu říká tady u nás, licenci, tak šel na ten úřad a tam tomu úředníkovi říkal, že chce přihlásit Sex, a on mu říkal, no to, že přihlašovat nikterak nemusí, že si jenom musí dávat pozor, aby tím nenarušoval pochopitelně okolí, a on říkal, no ne, já mám Sex od 9 let, a říká, vy jste musel být pěkný dítě, tedy, jo, že ne. No a pak nakonec dospěl k tomu, že je to pes, dobře, no. A on se velice brzy oženil, takže on měl toho psa už 10 let, no, a když potom jel na svatební cestu, tak žádal pokoj pro sebe a pro svoji manželku a zvláštní pokojíček pro Sex. A ten úředník mu řekl, koukejte, dokud budete platit pořádně svoje účty, tak my se vůbec nestaráme o to, co v pokoji děláte. Můžete mít jeden pokoj, klidně. A on řekl, ne, podívejte se, já bych to nežádal, ale on mě Sex v noci budí. A ten recepční mu povídal, to já mám stejný problém.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen. Říkal, chlapče, jeď! Podívej se do toho zrcátka, ten štrůd za náma. No jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má, no rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ti střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesseps-ovi, který totiž v letech 1879 až 88 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Zimmermann počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesseps-ovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. Pod dojmem těchto známostí se Zimmermann tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesseps-ovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre, laiky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí. Oba přátelé se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové, jejíž vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 tisíc kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 tisíc trakařů, 100 tisíc lopat a 100 tisíc krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáčů, ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění, je schopno zdevastovat i denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekálconen. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy, takzvané blumenzonen.

0: Tak tolik z dopisu Jary Cimra inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování, tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraji tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejprvnějších kopáčů. Cimrman právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. Projekt panamského průplavu zaslal Cimrman do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Goethalsovi. Cimrman americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Cimrmana, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmů z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Cimrmanově verzi se zpívá: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Cimrmane. No, a verze navrhovaná americkou vládou: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Goethalsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Cimrmanovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Goethals. Avšak Cimrman uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímí dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nich je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše sedá prach. Děkuji za pozornost.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní, a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, protože jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme, a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na to, na ty Dalešický přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě, jo. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždě. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší. Jo. On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svíticích, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorných zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože já se mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme, kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval. Jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou, jako a říká, a co to furt děláte? A říká, a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. Tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to jo, má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo, najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít. On chudák nevěděl, že tam Franta má udici. S bzučákem, že jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou. A to bylo po trrrr, to byl záběr Franta. Ty vole, to bude klacek neuvěřitelný, člověče. To musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je? Víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný? Jak ty možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, Milane. Já jsem ti chtěl říct, že ty mě možná neznáš, ale potkávali jsme se jeden čas, hodně často, ale já jsem se k tobě nemohl přiblížit a řeknu ti proč. Znáš Dolní Bečvu? Když půjdeš takhle přes louku, přes potok, tak to je kilák. Samozřejmě po silnici to jsou 3 kiláky. Tam jsem já vyrůstal jako malý kluk a když mě bylo 8, to by byly 3 tenkrát. Tak mě máma řekla, že Peťo, tvůj tatínek existuje, ale on neví, že ty jsi. A dokonce je blízko tady ve Viganticích. Jo, a jenomže on už má chlapečka, 4letýho Milana, Renatku starší a já jsem říkal, mámo, já to nechci vědět, podívej se, když on tady není, já si půjdu dál. Já jsem totiž hrál fotbal, víš, za Rožno, jsem přestoupil z Dolní Bečvy potom. A když jsem měl jednou z tréninku, tak mě to nedalo a tak jsem se jel podívat ten potěr do těch Vigantic, čověče, a já jsem udělal takovýho prdělu, černýho kluka jako já, jo. A teď jsem viděl sám sebe, jo, protože jsi měl takový ten zvláštní drive na branku. Já jsem vždycky hrál teda záložníka v Rožnově, já jsem byl takový výrazný týpek, takový typ Pavlíka Nedvědovic. Ale měli jsme společně ten drive a já jsem se vrátil do Rožnova druhý den a říkám, jděte se podívat na toho kuka, tam u toho prcka do těch Vigantic, jo. A oni, vlastně tě Vigantice, pak tam jeli a ty jsi měl první velký přestup, to ti bylo 9. Jsem rád, že jsem v tom měl prsty. Pak jsem já postoupil do Ostravy, jsem hrál za Baník, jenomže jsem na tréninky moc nechodil, protože jsem jezdil se dívat na tebe, tě sledovat. A domluvil jsem s tím vedením, pojďte se podívat na jednoho kluka. Do Rožnova, je to šikovný kluk. Tenkrát jako oni přijeli, protože já jsem byl ten výrazný aj v tom Baníku. Jenomže člověče, ty jsi tam zrovna, to jste hráli se Zubřím, člověče, a tebe nějak v 15. minutě vyloučili za červenou, ty jsi Pavlíka Hrdličku nějak prostě skolil, jo. A oni říkali, tak toho kluka teda nechceme, jo. A já jsem říkal, dejte mu čas tomu klukovi, jo. A byl jsi v Baníku. A já jsem samozřejmě jako ušel dolů, protože jsem na ty tréninky moc nechodil, já jsem pendloval mezi Ostravou a tvýma tréninkama. Taky hodně benzínu jsem projezdil a... A proto to neříkám, jako jo, že jako to seš můj brácha. I když třeba moje situace finanční teďka není jako tvoje. A já jsem jako třeba jako na ten fotbal už kašlal kvůli tobě, ale ty seš tam, kde seš a já jsem tě už pak nechal jít vlastní cestou. Jenomže potom se staly nějaký jakový ty povodně a barák nám to jakoby spláchlo, jo, a teďka... Ta koruna v kapse není, viď? A chci ti říct jednu věc, že člověk je jednou nahoře, jednou dole a co je moje, to je tvoje. A tím nic nechci říct, ty se rozhodni sám, jestli uděláš stejný gesto.
2: Chtěl byste se... obejmout se svým...
1: Já myslím, že Milan bych chtěl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych pomalinku přešel k takovým těm věcem, o kterých bychom měli hovořit v té politice. To, co je zajímavé. Co bylo pozitivního?
2: Ano.
1: Víte, já mám hroznou radost, že je konečně podepsaná ta česko-německá deklarace.
2: To má pan mladý opravdu radost.
1: Ano.
2: On je ze Sudet.
1: To nevadí.
2: Jeho tatínek se ještě jmenoval Junge.
1: To si nemusel tady.
2: Byl u Stalingradu.
1: No co, otec byl turista, rád cestoval, tak se podívali do tohohle města, co je na tom, no.
2: S jakou cestovkou tam asi tak byl?
1: Nevím, myslím, že se to jmenovalo Wehrmachtur, nebo takhle. To není důležitý.
2: Ale jeho tatínek byl, přátelé, hodný Němec, já ho znal. To byl takový ten typ východního Němce, Enderáka. On tam střílel do vzduchu, říkal.
1: Ale ne, to není pravda. Táta byl u muziky.
2: Hrál na lehkej kulomet.
1: Prosím vás, z toho důvodu o tom nehovořím, jo. Já o tom hovořím z toho důvodu, že vlastně je to podepsáno, čili máme klid, i když jsou tam některé věci, které bych možná ještě doladil.
2: A už to začíná, zase není spokojený. Přátelé, ale já jsem tu německou otázku už jednou provždy vyřešil.
1: Ty?
2: Mám to vyřešeno. Jak to smest jednou provždy ze stolu navždy.
1: No.
2: Mám to krásně vymyšlený, přátelé. Já bych sem se Němcům omluvil.
1: Ano.
2: Já bych je sem pozval. Já bych je tady s náma nechal rok žít. A ty pomažou sami zpátky, to bude kalup. To bude fofr. Ty se zastaví až o Norimberg.
1: Proč o tom hovořím, přátelé? Hovořím o tom, že tohle byla první práce Senátu, jestli si vzpomínáte.
2: Ano.
1: Už se nám uzavírá legislativa, rozumíte? Už to začíná fungovat. Bohužel jsme zjistili, že spousta lidí ani neví, co to ten Senát je. Já bych rád vysvětlil ten Senát, tak z nějak trošku...
2: No já bych to, přátelé, vysvětlil pregnantně, já to umím bezvadně.
1: Ty?
2: Jistě. Senát podle Decemviri legibus scribundis... Čumíte, paní, co? Koukáte na latiníka. A je latinsky. Škoda, že nevím, co to znamená, ale... Hezky se to poslouchá. Scribundis. Takhle podle tohoto... Má to být nějaký římský právo, takže podle tohoto římského práva, přátelé, je senát shromáždění nejmoudřejších a nejváženějších lidí ve státě.
1: No.
2: Teda v Římě.
1: Proč tam dodáváš tyhle bonmoty zbytečný, to bylo hezký.
2: Ano, u nás je to taky tak.
1: Teď je to v pořádku, ano.
2: Když, přátelé, i v tom Římě měli takový úchylky a excesy, třeba za císaře Caliguli zvolili senátorem jeho koně. Ano. Takže Římané měli v senátu koně. No a my jsme je trumfli.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny psychologické příručky radí, aby ženy v momentě, kdy zjistí, že svého milého neochránili před spáry nevěry, zachovaly rozhodnutí.

0: rozvahu, vyčkali moudřejšího rána a dostavu věcí rozhodně nezatahovali děti. Opak je pravdou. Muži sice nenávidí scény, nenávidí pláč, ale taky nenávidí své špatné svědomí a milují pocit, že bez nich se zhroutí svět. A proto ideální scénou, když chce váš muž opustit společný byt, je, když jedno dítě visí na manželově levém kotníku, druhé na pravém kotníku a vy sama se mu houpáte na krku. Pes kňučí v pozadí. Pak váš muž musí pochopit, že vy tři, dva drobečci a vy, bezmocná, plačící odaná, bez něj, silného, chrabrého, jedinečného, nedokážete žít. A kdyby váš muž měl pocit, že bez něj žít klidně můžete a šel za svou novou láskou, tak mu schlaďte hlavu. Ano, situace došla tak daleko, že váš partner prostě poslechl hlas svého blbého srdce a pak už je na slzy, prosby a výčitky pozdě. Pak nastal čas na pomstu. Má šestá rada zní zvláštně. Kupte si 25 makrel. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii. Její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než ji. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzoly na záclony. Pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. Nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru, na všechny ty krámy, opatrně kladou konzoly na záclony.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mně napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vaříc pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovi přítomnosti a dát mu vánoční dárek, abych ho nemusel na Štědrý den nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěrek. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět. Ocekl mi a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci oce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš oce, breptal Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A aby zvěděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, Sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl, mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovice vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synků a dcerek z rozvrácených rodin.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.